0: To byl smyčcový kvartet číslo 1 e-moll z mého života od Bedřicha Smetany. V historické rekonstruované nahrávce hrálo české kvarteto.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, ve vzpomínce na Antonína Benevice, znamenitého houslistu, pedagoga a dlouholetého osvíceného ředitele Pražské konzervatoře hudby, připomenu ještě jednou po ukázce v prvním dílu pořadu kompoziční umění Oskara Nedbala. Uslyšíte výběr z baletní pantomimy o pěti obrazech na libreto Karla Heidy s titulem Pohádka o Honzovi. Balet zpracovává tradiční českou pohádku o línem Honzovi, který nakonec vysvobodí královské město i princeznu před zlým drakem. Balet vznikal v letech 1897 až 1901 a premiéra se za skladatelova řízení s velkým úspěchem udála 24. ledna 1902 v Pražském národním divadle. O rok později Nedbal partituru částečně přepracoval a v říjnu 1903 uvedl balet i ve Vídeňské dvorní opeře. Pražské národní divadlo ji ještě do konce sezóny 1902 uvedlo 17krát. Do roku 1945 byl balet uveden přibližně 160krát. Jednotlivé části baletu jsou Polka Furiant z prvního obrazu, Rej Nymf Vosí tanec ze druhého obrazu, Pochod ze čtvrtého obrazu, Královská garda z pátého obrazu, Vals Trist ze třetího obrazu a závěrečný tanec z pátého obrazu. Hraje Dvořákův komorní orchestr, řídí Miroslav Homolka.

0: Slyšeli jste výběr z baletní pantomimy o pěti obrazech na libreto Karla Heidy s titulem Pohádka o Honzovi od Oskara Nedbala, komponované v letech 1897 až 1901. Premiéra se za skladatelova řízení a s velkým úspěchem udála 24. ledna 1902 v Pražském národním divadle. O rok později, v říjnu 1903, uvedl balet i ve vídeňské dvorní opeře. Vybrané části baletu byly Polka Furiant z prvního obrazu, Rej nymf Vosí tanec ze druhého obrazu, Pochod ze čtvrtého obrazu, Královská garda z pátého obrazu, Vals trist ze třetího obrazu a závěrečný tanec z pátého obrazu. Hrál Dvořákův komorní orchestr, řídil Miroslav Homolka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V pořadu Vzpomínka na Antonína Benevice, který připravil Rafael Brom, se zastavíme na dvou místech Benevicova života. První bude obec Přívrat, která o památku svého slavného rodáka dlouhodobě pečuje a ve své veřejně přístupné kronice píše. 7. června 1959 byla Antonínu Benevicovi zásluhou místního národního výboru v Přívratu Českotřebovské hudební školy a několika nadšenců odhalená pamětní deska k uctění 125. výročí jeho narození na jeho dnes již přestavěné myslivně. Toho roku byla jménem slavného přívratského rodáka pojmenovaná hudební škola v České Třebové. Dnes už to pojmenování nepoužívá. Pamětní desku zhotovil akademický sochař Josef Kadlec ze Svitav. Z Pražské konzervatoře hudby přijel její ředitel dr. Václav Holzknecht, který přednesl hlavní projev. Sám pak provedl odhalení pamětní desky. V programu účinkoval 35členný symfonický orchestr Smetana z České Třebové, zařízení ředitele hudební školy pana Šimečka a učitele Tomáše Zedníka. Jako solista vystoupil mladý nadaný houslista, absolvent Pražské konzervatoře hudby, Eduard Vaníček z České Třebové. Město Česká Třebová i obec Přívrat se hlásí ke svému významnému rodákovi a na jeho počest se oba subjekty rozhodly uspořádat v roce 1999 první ročník hudebního festivalu Antonína Benevice. Tolik návštěva v obci Přívrat, a v tuto chvíli se zastavíme ještě v Doxech, v místě posledních let Benevicova života. Tam se v roce 1966 konala při příležitosti 40. výročí úmrtí Antonína Benevice malá hudební slavnost, při níž byla odhalena pamětní deska na secesní budově tehdejší Lidové školy umění v Sokolské ulici. Otcem myšlenky a hlavním organizátorem celého dění byl ředitel základní školy Josef Hrdina, sám výborný hráč na housle a violončelo, znalec a milovník hudby. Pozvání na slavnost přijali také členové věhlasného Smetanova smyčcového kvarteta. Smetanovci se poklonili památce Antonína Benevice na místním hřbitově a hudbou vzdali hold věhlasnému hudebníku a pedagogovi. Z města Doxy se ještě jednou vrátíme do rodiště Benevicova, do obce Přívrat. Tam, jak stojí na webových stránkách obce, byla 6. dubna roku 2008 odhalena nově instalovaná a restaurovaná pamětní deska na novém podstavci v nově vytvořeném parku u silnice poblíž jeho rodného domu, myslivny číslo popisné 1, kde se umělec před 175 lety narodil. Památník zhotovil pan Dosoudil z Konice. Slavnostní odhalení nového památníku provedl ředitel kulturního centra v České Třebové, docent magister František Preissler. Poté v hudebním matiné vystoupil Benevic kvartet, který zahrál polku Bedřicha Smetany. Tolik informace z obce Přívrat. Benevicovo kvarteto, které na slavnosti hrálo, bylo založeno v roce 1998 a je tou nejpříhodnější formou holdu slavnému rodáku z obce Přívrat. V našem pořadu mu bude patřit finále. Nejprve uslyšíte kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo B-dur Antonína Reichy. Solo na klarinet má Ludmila Petrková.

Ludmila Peterková, klarinet a Benevicovo kvarteto hráli kvintet pro basetový klarinet, dvoje housle, violu a violončelo a dur Wolfganga Amadea Mozarta Kechl 581. Milí posluchači, pořad Vzpomínka na Antonína Benevice se uzavřel. Od mikrofonu se loučí Rafael Brom. Přeji pěkný den a naslyšenou.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače. Slovo koncert je homonymum vyjadřující dvě různé věci. Jednak společenskou událost, při níž umělci hrají hudbu k pobavení a povznesení publika, jednak druh skladby, v níž solista spolupracuje s orchestrem. Italské concerare znamená bojovat, takže standardní školní poučka zní, že v koncertu solista bojuje s orchestrem, kdo z nich bude mít hlavní slovo. Děti se pak diví, protože k žádnému velkému souboji nedochází. Pamatuji se, jak jsem se v mládí postupně seznamoval s díly Ludwiga van Beethovena. Začal jsem symfoniemi a hltal jsem je jednu za druhou. Když jsem pak přešel na klavírní koncerty, překvapilo mě, a trochu nemile, oč jednodušší, průsvitnější ta hudba je. V symfonii je vždy nějaké drama. V koncertu, ač má souboj v názvu, to tak být nemusí.

Koncert má většinou tři věty. Vše důležité se obvykle odehraje ve větě první. Ta má poměrně komplikovanou sonátovou formu. Nejprve orchestr zahraje celou expozici, tedy hlavní, vedlejší a závěrečné téma. Potom nastoupí solista a jako by šlo o repetici sonátové expozice, přednese též všechna tři témata, ovšem solisticky nazdobená, rozšířená. Následuje provedení, kde se odehrává ta pravá konfrontace mezi orchestrem a solistou. Reprízu obvykle obstará orchestr, aby si mohl solista oddechnout před kadencí. Ta stojí na místě takzvaného druhého provedení. Ještě jednou, tentokrát čistě v solistickém podání, zaznívají v různých obměnách tři témata. Po kadenci už následuje jen stručná kóda. Poslechněme si celou úvodní větu Beethovenova prvního klavírního koncertu v podání Jana Simona a Pražské komorní filharmonie s Jiřím Bělohlávkem. A já si dovolím větu trochu komentovat. Nejprve tedy sonátová expozice přednášená jen orchestrem.

dozněla po formální stránce nejjednodušší první věta ze všech Beethovenových klavírních koncertů, tedy z prvního koncertu. Pokud se vám přesto nedařilo orientovat se v její formální stavbě, nevěžte prosím hlavu. Sonátová forma v koncertech je opravdu komplikovaná a je podřízena hlavnímu účelu koncertu – dát solistovi možnost předvést vyspělou techniku a rozehrát všechny možnosti nástroje. Druhá věta koncertu bývá pomalá, zpěvná. U klavírních koncertů se při ní někdy trochu nudíme. Moderní klavír je sice schopen přednést i širokou kantilénu, ale ať děláte, co děláte, způsob tvoření tónu je u tohoto instrumentu dosti mechanický. Klávesy, převodní páky a kladívka nemohou ve zpěvnosti konkurovat tahu smyčce a nekonečné škále pohybů houslistovy levé ruky, kterou se dá ovlivňovat vibráto, barva, intonace, prostě cokoliv. Za nejhouslovější ze všech houslových koncertů se považuje ten Mendelssohnův. Vše tu stojí na nekonečně dlouhé melodii, překrásně vyklenuté, logicky vystavěné a přesto plné emocí. Hraje Viktoria Mulová.

Dnes vybírám takové koncerty, které nejvíce respektují základní vlastnosti tohoto druhu skladby. Ale už v Mendelssohnově koncertu na jednu výjimku narazíme. Věty jsou vzájemně propojené jakýmisi mezihrami, intermeci, spojujícími články. Mendelssohn byl bytostný melodik, takže i tyto vsuvky jsou zpěvné a vlastně nekontrastní vůči hlavním třem větám. Koncert tak plyne v jednom úžasném proudu. Třetí věta klasicky vystavěného koncertu bývá svěží rondo, v němž orchestr a solista nesoupeří, ale vzájemně si vyhovují, aby se oba předvedli z té nejlepší stránky. Koncert, na rozdíl od čtyřvěté symfonie, nemívá skerco. Někdy se mi zdá, že finální věty koncertů jeho taneční neproblematickou roli zastupují. Dokonce i tak patetické koncerty, jako je Čajkovského koncert bémol, mají poslední větu velmi odlehčenou. Tyto věty se však často stávají klasickými hity, které si publikum prospěvuje, když odchází o přestávce do kuloárů. Typickým příkladem je Haydnův koncert pro trubku. Na historický nástroj hraje Mark Bennett, řídí Trevor Pinnock.

Koncert jakožto druh skladby bývá v koncertu jakožto kulturní události umístěn na konec první poloviny před přestávku. Hlavní argument pro toto umístění je možnost dát příležitost slavnému solistovi, který koncert odehrál, zahrát ještě přídavek. Tehdy se z orchestru sedícího na pódiu na chvíli stává publikum, a to velmi přísné. Vždy se zájmem sleduji, jak houslisté v orchestru zblízka pečlivě sledují a jistě i tiše hodnotí prstoklady kolegy solisty. Na závěr připomeňme existenci dvojkoncertů, případně trojkoncertů. Dnes tyto útvary vnímáme jako výjimky, ale ve skutečnosti jsou to formy starší než sólový koncert. Ten se, jak známo, vyvinul z barokního Concerta Grossa, kde skupina sólistů spolupracovala s orchestrem. Dva sólující nástroje mohou být příbuzné nebo totožné, jak je to v Bachově koncertu pro dvoje housle a orchestr, nebo v Mendelssohnově koncertu pro dva klarinety a orchestr. Nástroje ale také mohou být kontrastní, jak je to v mnoha soudobých dvojkoncertech pro klavír a nějaký smyčcový nebo dechový nástroj. Jakýsi kompromis najdeme asi v nejmohutnějším a nejzávažnějším dvojkoncertu v živém repertoáru, v koncertu pro housle a violončelo A-moll Johannesa Brahmse. Oba nástroje pocházejí z téže rodiny, ale vzájemně se doplňují. Občas jakoby se spojili v jeden smyčcový supernástroj s rozsahem od velkého C do nebeských výšin nejvyšších houslových rejstříků. Finální větu z Brahmsova dvojkoncertu pro housle, violončelo a orchestr v závěru dnešního Da Capa hrají Mstislav Rostropovič a Itzhak Perlman.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Připraven je malý pozdrav od velkého Händla a pro baroko tak typický svítivý zvuk zobcové flétny. Tady je část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur v podání členů do Cambridge Music.

Škoda, že velký americký skladatel, geniální syntetik písňové tvorby, jazzu a klasické kompozice George Gershwin se dožil pouhých 39 let. Při jeho mimořádném nadání, nevyčerpatelné invenci a svěžích nápadech by jistě populární i klasickou hudbu ještě o mnohé obohatil. Ve 20. letech chrlil jeden písňový, respektive muzikálový hit za druhým. Ale také napsal dodnes obdivovaná, řekněme vážnější díla. Rapsodii v modrém, klavírní koncert F-dur, Američana v Paříži, ve 30. letech pak operu Porgy a Bess, doceněnou až po Gershwinově smrti v roce 1937. My si teď právě z těch let 20. vybereme jedno ze tří preludií pro klavír, nebo také jazzových preludií. Bude to číslo 2, a to v podání Emila Leichnera.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

Repetice je bezprostřední opakování právě odehraného hudebního úseku. V baroku se však takové opakování nedělo beze změny, neboť se od interpreta očekávalo, že opakovanou část obohatí o vlastní příspěvky, tedy improvizované ozdoby, virtuózní prvky, ornamentiku. V klasicismu se v sonátách a symfoniích standardně opakovala první část sonátové formy, tedy expozice. Dnešní interpreti se ale často rozhodnou repetici vynechat. Bach vytvořil pro svou druhou manželku Annu Magdalénu, která byla výbornou zpěvačkou, knížku árií a písní. Ne všechny ale napsal sám Bach. Poslechněme si dvě písně z této sbírky, z nichž ta první, přestože je to nádherná melodie, rozhodně není Bachova, nýbrž jiného barokního skladatele Gottfrieda Heinricha Stölzla. Zpívá Emma Kirkby.

Následující melodii budete velmi pravděpodobně nebo zcela jistě znát, neboť patří k nejslavnějším a nejupravovanějším ve světě. Leckde si bez ní nedokáží představit vánoční svátky a možná budou mnozí z vás znát i název té kompozice. Ale víte, kdo zkomponoval přeslavnou alžbětinskou serenádu? Jeho jméno je Ronald Binge a během druhé světové války sloužil u královského britského letectva. Po válce byl skladatelem BBC, psal i hudbu filmovou, ale Bingeho alžbětinská serenáda, oslavující po válce v roce 1952 nástup nové alžbětinské éry s královnou Alžbětou II., je nepřekonatelná. Hraje nám ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, diriguje Ernest Tomlinson.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Felix Mendelssohn Bartholdy, Laudate Pueri, moteto pro sbor s doprovodem varhan, opus 39 číslo 1. Kýnův dětský sbor zpívá, na varhany hraje Jan Kalfus.

דאדור ושט רונינה. Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Don Giovanni. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Benedetto Marcello byl o 8 let mladším současníkem Antonia Vivaldiho a taktéž rodákem z Benátek. A zatímco z Vivaldiho se stal nejoslavovanější skladatel té doby, z Marcella, vystudovaného právníka, byl především úspěšný politik, člen benátské vlády a guvernér v chorvatské Pule. Komponoval toliko do 40 let a jako skladatel se proslavil hlavně svým zhudebněním 55 biblických žalmů. Napsal asi 6 oper, jejichž premiéry zažily Florencie, Řím i Vídeň a Benedetto Marcello je také autorem množství, dokonce stovek kantát a madrigalů a motet a duetů. A jeden z nich teď pro nás mají italští pěvci. Sopranistka Rosana Bertini a kontratenorista Claudio Cavina. Doprovodí je soubor La Veneziana.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Beethovenovi bylo něco málo přes 30, když zkomponoval svou druhou symfonii. Začal už sice pociťovat problémy se zhoršujícím se sluchem, ale během svého léčebného pobytu v Heiligenstadtu uvěřil, že se vše v dobré obrátí. A do symfonie D-dur vložil velikou energii, radost, naději. Ostatně způsobila to jistě i milá mladá dáma Giulietta Guicciardi, jež skladatele mimořádně okouzlila. Možná měl její půvabný obrázek před sebou, když komponoval druhou volnou větu, melodický skvost. Nechme teď stranou fakt, že vztah s koketní Julietou neměl dlouhého trvání a hluchota se dále horšila. Teď vstupme do toho slunného a naděje plného období s tou krásnou druhou větou druhé symfonie. Toto je nahrávka berlínských filharmoniků a Leonarda Bernsteina.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. O dramatickém životě renesančního šlechtice z Venózy Karlu Gesualdovi bylo napsáno mnohé. Znovu a znovu fascinoval jeho příběh. Vražda jeho nevěrné manželky, Gesualdovi depresivní stavy, během nichž vznikaly jeho pozoruhodné madrigaly, i jeho úsilí o získání ostatků svého strýce, jímž nebyl nikdo menší než svatý Karel Boromejský. V madrigalech je skryto Gesualdovo mistrovství překvapivých disonancí, chromatiky a afektů. Dodnes jsou soubory staré hudby vyhledávané a nahrávané a fascinovaně poslouchané. Připomeňme také, že Carlo Gesualdo da Venosa byl vynikajícím loutnistou, kytaristou a klavichordistou. A poslechněme si Canzone francese pro harfu. Hraje Andrew Lawrence King.

Na prvním místě v katalogu děl Josefa Haydna, který uspořádal Antony van Hoboken, nikoli chronologicky, nýbrž podle hudebních druhů, jsou Haydnovy symfonie. Dlouho jich bylo uváděno 104. S postupujícím muzikologickým bádáním se číslo pomalu zvyšuje a kdo ví, kde se zastaví. Pod číslem 100 je Haydnova symfonie G-dur, jedna z londýnských symfonií, která má přízvisko vojenská. Vděčí za to druhé větě s trubkovými fanfárami i kvazi vojenskými bubny, včetně tympánového virblu a takzvaných tureckých nástrojů, včetně trianglu. Tady je věta, díky níž se i celé symfonii číslo 100 říká vojenská. Komorní evropský orchestr Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Ať žije král, vive le roi, ozve se za chvíli, tedy nikoli zpěvem, ale stejnojmenou drobnou instrumentální skladbičkou renesančního skladatele Josquena de Pré. Nejprve zvonky, pak totéž téma v dechových nástrojích, které se ještě několikrát objeví, i když zabalené ve veselých fanfárách. Josquenovu skladbu Vive le roi hraje katalánský Esperion 21 Jordiho Savala.

Giacomo Puccini, Nessun dorma, árie Kalafa z třetího dějství opery Turandot. Zpívá Luciano Pavarotti, John Aldis Choir, Londýnský filharmonický orchestr řídí Zubin Mehta.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Johann Sebastian Bach, první věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 E-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra, řídí Vladimír Golšman.

Na stanici D-dur se ladíme do D-dur, protože právě do té tóniny vepsal Wolfgang Amadeus Mozart svou brilantní předehru k úspěšné opeře Figarova svatba. Tempové označení je presto, velmi rychle, a také proto je ten kus tak efektním a oblíbeným bodem koncertních programů. Toto je nahrávka předehry k Mozartově čtyřaktové komické opeře Figarova svatba od Akademie svatého Martina a Nevilla Marinera v jejím čele.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Za nejzajímavější oblast skladatelského odkazu českého skladatele a významného hudebního pedagoga Václava Jana Tomáška považují dnešní interpreti písně a drobné klavírní kusy. Ostatně právě za ty sklízel Tomášek obdiv už za svého života v Praze první půle 19. století. Tyto své lyrické klavírní kusy nazval eklogami a ta, kterou právě uslyšíme, je v tónině F-dur a zahraje ji Milan Langer.

Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty. Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

Jan Václav Kalivoda byl především vynikajícím houslistou, mimochodem jedním z historicky prvních studentů a absolventů Pražské konzervatoře, na níž vstoupil hned v roce jejího otevření 1811. Houslisté tedy dobře znají Kalivodův příjemný repertoár, ale tento mistr první půle 19. století napsal i ceněné kousky pro jiné nástroje. My si teď například poslechneme skvostnou introdukci a rondo pro lesní roh a orchestr F-dur. Hrají Radovan Vladkovič a Hamburský symfonický orchestr. Diriguje Johannes Mézus.

Robert Schumann im wunderschönen Monat Mai, píseň z cyklu Láska básníkova, zpívá Jorma Hyninen.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Téměř všechny komické opery Joaquina Rossiniho charakterizují skvělá pěvecká čísla, humor, komické árie, dueta nebo terčeta, melodické bohatství, efektní nápady i v instrumentaci a také brilantní předehry. K Lazebníku sevilskému, ke Strace zlodějce nebo ta, která otevírá Italka v Alžíru a kterou teď hraje National Philharmonic Orchestra zařízení Ricarda Šajího.

Jean-Baptiste Lully, arie Renauda z druhého dějství opery Armida. Zpívá Howard Crook, hraje La Chapelle Royale, řídí Philippe Hervéche.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Jean France byl typický neoklasik a svůj tonální, přívětivý styl neopustil až do své smrti v roce 1997. Byl také skvělý klavírista, jak uslyšíme v nahrávce jeho tria pro klarinet, violu a klavír, kterou pořídil sám se souborem, který nese jeho jméno.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Petr Iliš Čajkovský, předehra k baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

Ludwig van Beethoven, druhá věta Adagio cantabile ze sonáty pro klavír číslo 8 C-moll opus 123 hraje Valentína Kameníková.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Úvodní část ze svity číslo 2 Vodní hudba Georga Friedricha Händla hraje Akademie staré hudby, diriguje Christopher Hogwood.

Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella, zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Kromě známých děl slavných skladatelů vám na D-dur chceme připomínat i jména téměř zapomenutá, což je i případ následujícího starého německého mistra jménem Melchior Frank, který žil někdy mezi lety 1580 až 1639. A kromě mnoha motet a dalších sakrálních skladeb psal sbírky písní i tanců a někdy je mu připisována první verze oblíbené německé vánoční písně O Tannenbaum. Jinak o Melchioru Frankovi víme velmi málo. Tak teď alespoň představa o tom, jakou hudbu pozdní německé renesance komponoval. Pavanu a Galiardu hraje Klemenčič Konsort.

Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

V roce 1831 skládá 30-letý Ital Vincenzo Bellini dvě opery, za něž sklízí obrovský úspěch v Miláně. Jsou to Norma a Náměsíčná, La Somnambula. Inscenovány jsou dodnes, i když dlouho ležely v zapomnění a k jejich znovu oživení přispěly velkou měrou představitelky titulních rolí Maria Callasová nebo Joan Sutherlandová. V Náměsíčné se rozehrává příběh Amíny, která je obviněna z nevěry a její nevinu dokáže až fakt, že je náměsíčná. Přičemž její árie A no credea mararti v této náměsíční scéně je jedna z Belliniho nejkrásnějších, klenutých a také pěkně náročných frází. Poslechněme si. Sopranistka Cheryl Studer zpívá a hraje Mnichovský rozhlasový orchestr, který vede Gabriele Ferro.

0: Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám.
1: Před námi tóny nejproslulejšího maďarského skladatele 20. století, také vynikajícího klavíristy a hudebního vědce Bély Bartóka, takového maďarského Leoše Janáčka. Také sbíral lidové písně a nechával se jimi inspirovat ve své tvorbě. Také nesmírně originální hudba, jako je ta Janáčková. Barták žil od roku 1940 v americkém exilu, pouhých 5 let do své smrti. A mezi pozoruhodnými díly, která zde napsal, je i koncert pro orchestr. 5větá kompozice, zřejmě Bartókova posluchačsky nejvstřícnější. Skladatel zvažoval název Rapsodie, ale vzhledem k tomu, jak exponuje různé nástroje i skupiny nástrojů, zdál se mu koncert pro orchestr přiléhavější. 4. věta se jmenuje Intermezzo interrotto, přerušované intermezzo, a je velmi dobře slyšet proč. Zajímavé jsou také názvuky Lehárovy operety Veselá vdova, respektive Šostakovičovy Leningradské symfonie, protože parodovaný motiv je takřka totožný. 4. větu Bartókova koncertu pro orchestr hraje Česká filharmonie, zařízení Karla Ančerla.

Genius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my se teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

Několikrát, nebo spíš častokrát, se Gustav Mahler inspiroval sbírkou Des Knaben Wunderhorn, Chlapcův kouzelný roh, kterou v roce 1805 editovali Achim von Arnim a Clemens Brentano. Sezbírali pro ní staré německé básně a písně. Goethe se o ní vyjádřil tak, že by měla být v každé německé domácnosti a pro Mahlera to byl zdroj nevyčerpatelný. Pro písně s klavírem i orchestrem i pro tvorbu symfonickou. My si teď poslechneme píseň Antonín Paduánský káže rybám v Mahlerově zhudebnění z roku 1893. Ryby sice světcovo kázání poslouchají s otevřenými ústy, ale nakonec stejně zůstanou stejné. Raci stále chodí pospátku, kapři se stále cpou, kázání je zapomenuto. Líbilo se, ale zůstávají stejní. Zaspívá nizozemská mezzosopranistka Christiane Stotjen, na klavíri doprovodí Julius Drake.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Dnešní blok, sestavený ze starších i novějších CD fonotéky Českého rozhlasu, přinese výběr děl od baroka po 20. století. Vedle známých titulů zazní i některá méně často hraná, ale přesto posluchačsky velmi atraktivní díla. To je případ hned první skladby, jejímž autorem je australský skladatel Percy Grainger, který žil v letech 1882 až 1961. Byl známý hlavně svými úpravami lidových písní, ale projevil se i jako velmi originální a inovativní skladatel, i když větších skladeb nenapsal mnoho. Nejvýznamnějším Graingerovým dílem je hudba k imaginárnímu baletu The Warriors, neboli česky Válečníci. Napsal jej v letech 1913 až 1916 na popud anglického dirigenta Thomase Beechama, který mu původně navrhl, aby zkomponoval balet pro ruskou baletní společnost Sergeje Ďagileva na jejich vystoupení v Londýně podle scénáře, který mu slíbil dodat. Beecham scénář nakonec nikdy nedodal a tak se Grainger pustil do práce sám podle vlastní fantazie a k baletnímu provedení nikdy nedošlo. Své dílo popsal takto. V pozadí hudby neprobíhá žádný konkrétní program ani zápletka, ačkoliv vychází z určitých myšlenkových obrazů. Často se mi před očima v mé fantazii myhly scény baletu, v nichž se duchové válečníků a válečnic všech dob a míst spojují v orgiích válečných tanců, průvodů a veselí přerušovaných nebo doprovázených milostnými mezihrami. Tolik citace autorových slov. Válečníci jsou originálním dílem i po skladatelské stránce. Grainger předepisuje vedle obvyklých nástrojů symfonického orchestru i tři klavíry a mimořádně početnou skupinu převážně melodických bicích nástrojů, které získaly spolu s klavíry rovnocenou úlohu s ostatními nástroji orchestru a mnohde až koncertantní ráz. V některých místech dokonce podle pokynu v partituře jedna skupina bicích a jedna skupina žestů má za úkol hrát ve svém vlastním tempu nezávisle na orchestru, což vyžaduje účast dalších dvou dirigentů. Možná pro tyto nezvyklé provozní požadavky se toto jinak posluchačsky velmi vděčné dílo na koncertech i nahrávkách vyskytuje velmi zřídka. My si nyní vyslechneme interpretačně i zvukově referenční nahrávku z roku 1995 s britským orchestrem Philharmonia Orchestra, který řídí John Elliott Gardiner.

To byl imaginární balet Percyho Graingera The Warriors, neboli Válečníci. Filharmonia orchestra řídil John Elliot Gardiner. Sbírku šesti smyčcových kvartetů opus 76 napsal Joseph Haydn v letech 1797 až 1798. Jsou krásnou ukázkou vrcholného komorního stylu s vyrovnanou úlohou všech nástrojů, jehož byl Haydn ve své době hlavním tvůrcem. Kvartet číslo 3 C-dur je nazýván císařský podle druhé věty, kterou tvoří variace na melodii císařské hymny Gott erhalte Franz der Kaiser, kterou Haydn napsal krátce předtím pro císaře Františka I. Smyčcový kvartet C-dur zvaný císařský vyslechneme v interpretaci souboru Chiaroscuro Quartet, mezinárodního smyčcového kvarteta věnujícího se stylové interpretaci hudby klasicismu a romantismu na historické nástroje.

Vyslechli jsme smyčcový kvartet C-dur opus 76 číslo 3 zvaný Císařský, dílo Josefa Haydna. Hrál soubor Chiaroscuro kvartet. Kantáta Jauchzet Gott in allen Landen je jedním z nejpopulárnějších chrámových děl Johanna Sebastiana Bacha. Atraktivitu jí dodává mimořádně virtuózní part sopránu, k němuž se v krajních větách přidává neméně náročný part solové trubky. Není známo, kdy byla zkomponovaná, doloženo je jen její provedení 17. září 1730 v Lipsku. Nevíme ani, pro koho byl psán takto obtížný sopránový part, dosahující až k tříčárkovanému C. Vzhledem k tehdejšímu zákazu ženského zpěvu v kostelích připadal v úvahu pouze chlapecký hlas a kastráti v Lipsku nebyli k dispozici. Trubkový part byl nejspíše psán pro věhlasného lipského virtuóza Gottfrieda Reicheho. Bachovu kantátu Jauchzet Gott in allen Landen vyslechneme v nahrávce z cyklu Bach kantáta Pilgrimage v tomto obsazení. Malin Hartelius, soprán, Niklas Eklund, barokní trubka, English Baroque Soulists řídí John Elliot Gardiner.

To byla kantáta Jauchzet Gott in allen Landen Johanna Sebastiana Bacha. Solové party přednesly Malin Hartelius soprán, Niklas Eklund barokní trubka, soubor English Baroque Soulists řídil John Elliot Gardiner. Velkým Bachovým obdivovatelem a následovníkem, co se týče mistrovství kontrapunktické práce, byl německý skladatel Paul Hindemith. V následující skladbě ale obrátil svou pozornost k jinému velkému německému mistrovi, kterým byl hraný romantik Karl Maria von Weber. Symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera začal psát Hindemith roku 1940, původně na podnět choreografa Leonida Massina, který si přál vytvořit balet založený na úpravách Weberovy hudby, ale již v průběhu práce se kvůli odlišným představám neshodli a Hindemith dílo dokončil jako koncertní kus. V první, třetí a čtvrté větě přetvořil Weberovy skladby pro čtyřruční klavír, které sám hrával se svou ženou na klavír. Věta druhá je volným zpracováním melodie pochodu z Weberovy scénické hudby ke hře Karla Gozziho Turandot. Hindemithovy symfonické metamorfózy se díky spojení půvabné Weberovy melodiky s působivou Hindemithovou harmonií a brilantní instrumentací staly jedním z nejpopulárnějších děl hudby 20. století. Z četných nahrávek vybíráme snímek z roku 2018 s orchestrem západoněmeckého rozhlasu, který řídí polský dirigent Marek Janowski.

Dozněly symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera od Paula Hindemitha. Symfonický orchestr západoněmeckého rozhlasu dirigoval Marek Janovsky. Sonáta pro klavír číslo 21 C dur Ludwiga van Beethovena získala své přízvisko Waldsteinská podle skladatelova velkého příznivce hraběte Ferdinanda Arnošta z Waldsteina Wartenberga. My si nyní poslechneme její nahrávku na kopii klavíru Konrad Graf z roku 1819, kterou zhotovil Paul McNulty. Zahraje nám ji vynikající nizozemský klavírista a specialista na hru na historické klavíry Ronald Brautigam.

To byla sonáta číslo 21 C-dur, zvaná Waldsteinská, dílo Ludwiga van Beethovena. Na kopii klavíru Konrad Graf z roku 1819 ji přednesl Ronald Brautigam.

Gesangdar Parzen, česky zpěv sudiček, zkomponoval Johannes Brahms roku 1882. Toto zhudebnění úryvku z dramatu Johanna Wolfganga Goethe Ifigenie na Tauridě je bolestným povzdechnutím nad nevyspytatelným, často krutým a nespravedlivým osudem lidí. Harmonicky velmi odvážný závěr později obdivoval Anton Webern jako jednu z předzvěstí atonality. Gesang der Parzen neboli zpěv sudiček Johannesa Brahmse pro šestihlasý smíšený sbor a orchestr vyslechneme v interpretaci souborů Collegium Vocale Gent a Orchestre des Champs-Élysées, které řídí Philippe Herrewege.

Gesang der Parzen neboli zpěv sudiček dílo Johannesa Brahmse přednesly soubory Collegium Vocale Gent, Orchestr de Champs-Élysées, dirigoval Filip Hereveche. Skytská svita je raným dílem Sergeje Prokofieva z doby krátce po absolvování Petrohradské konzervatoře. V roku 1914 se v Londýně setkal s impresáriem ruského baletu v Paříži Sergejem Djagilevem, který jej požádal o napsání baletu s námětem z pohanských dob ze skytského prostředí s názvem Alla Alolii. Djagilev však dílo odmítl ještě před jeho úplným dokončením a tak z dosud napsané hudby Prokofiev vytvořil čtyřvětou skytskou svitu. V jejich drsných harmoniích a ostinátních rytmech je sice znát inspirace svěcením jara Igora Stravinského, ale Prokofiev dokázal Stravinského podněty vstřebat do svého osobitého stylu a výsledek je poměrně odlišný. První provedení se konalo 29. ledna 1916 v Mariinském divadle v Petrohradě a vyvolalo bouřlivou reakci publika, na kterou Prokofiev vzpomínal ve své autobiografii. Po svitě se v sále rozpoutal mimořádně velký hluk. Glazunov se podruhé neovládl a vyletěl ze své kůže i ze sálu. Nesnesl východ slunce, to znamená, že utekl 8 taktů před koncem. Navzdory poměrně komplikované avantgardní řeči je skytská svita díky originálním nápadům a barvité orchestraci posluchačsky vděčným dílem. Dokonce skupina Metallica zařadila na své koncerty roku 2019 rytmicky údernou druhou část skytské svity v provedení Sanfranciského symfonického orchestru s dirigentem Michaelem Tilsonem Thomasem. My si nyní vyslechneme její nahrávku s Bergenským filharmonickým orchestrem, který řídí Andrew Litton. Skytská svita má následující čtyři části. Vzývání Velese a Ali, Zlý bůh Čužbok a tanec zlých duchů, Noc a závěrečnou částí je Loliův příchod a průvod slunce.

To byla skytská svita Sergeje Prokofjeva. Bergenský filharmonický orchestr řídil Andrew Litten. Noční výjevy a reje duchů jsou námětem i v další skladbě, i když je stylem a nástrojovým obsazením zcela odlišná. Komorní koncert Antonia Vivaldiho pro zobcovou flétnu, fagot, dvoje housle a basso continuo nazvaný La Notte neboli Noc patří k typu programních koncertů, jejíž forma se díky stvárnění mimohudební

Dozněl komorní koncert Antonia Vivaldiho nazvaný La Notte, neboli Noc. Hrál soubor Il Giardino Armonico se solisty Giovanni Antonini Zobcová flétna, Enrico Onofri a Marco Bianchi housle, Alberto Grazzi fagot, provedení řídil umělecký vedoucí a zakladatel souboru Giovanni Antonini. Dechový oktet S-dur Ludwiga van Beethovena je navzdory vysokému opusovému číslu 103 raným dílem. Skladatel jej napsal ještě v Bonnu před rokem 1792. O rok později ve Vídni jej revidoval a roku 1795 ještě upravil pro obsazení smyčcového kvinteta. Tiskem byl vydán posmrtně až roku 1834. Přestože jde v kontextu Beethovenovy tvorby o ranou skladbu, je to svými kvalitami velmi vyspělé a osobité dílo, využívající na maximum možností tehdejších dechových nástrojů. My si nyní vyslechneme oktet S-dur Ludwiga van Beethovena na nástroje z doby jeho vzniku, nebo spíše jejich kopie, v brilantní interpretaci italského souboru Zefiro na nahrávce z roku 2006.

Svůj osmý smyčcový kvartet C-moll napsal Dmitrij Šostakovič během 3 dnů v červenci roku 1960. Je to dílo velmi osobní, svědčí o tom mimo jiné řada citátů z vlastních děl. Všemi větami pak prostupuje Šostakovičův kryptogram odvozený z německého přepisu zkratky jeho jména, který tvoří tóny D, S, C, H a vyskytuje se ve více jeho dílech. Ruský dirigent a violista Rudolf Baršaj vytvořil se souhlasem autora transkripci pro smyčcový orchestr pod názvem Komorní symfonie. Ta se brzy stala součástí kmenového repertoáru mnoha smyčcových orchestrů. Nyní uslyšíme nahrávku z roku 2021, která je součástí kompletu Šostakovičových symfonií a koncertů vydaného firmou Deutsche Grammophon. Bostonský symfonický orchestr řídí Andris Nelsons.

To byla komorní symfonie C-moll pro smyčcový orchestr, neboli transkripce 8. smyčcového kvartetu Dmitrije Šostakoviče, kterou vytvořil Rudolf Barschai. Bostonský symfonický orchestr řídil Andris Nelsons. Kantátu první Walpurgina noc zkomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy na text balady Johanna Wolfganga Goethe, který původně psal ke zhudebnění pro Mendelssohnova učitele Karla Zeltra. Ten plánované dílo nakonec nikdy nedokončil a roku 1830 se jej ujal Mendelssohn. První verzi napsal roku 1832 a o 10 let později důkladně přepracoval a vytvořil definitivní znění. Námětem básně i kantáty je líčení přípravy druidských obřadů vítání jara na hoře Brocken a obavy z pronásledování křesťany. Aby je zastrašili, přestrojí se za duchy a démony a oslavy můžou začít. Walpurginu noc velmi obdivoval mimo jiné i Hector Berlioz, který ji považoval za dosud nejlepší Mendelssohnovo dílo. Kantátu první Walpurgina noc nyní vyslechneme v tomto obsazení. René Morlock alt, David Fischer tenor, Stefan Genz bariton, David Jeruzalém bas, komorní sbor Stuttgart a německou komorní filharmonii Brémy řídí Frieder Bernius.

Vyslechli jsme kantátu Felixe Mendelssohna Bartholdyho První Valpuržina noc. Jejími interprety byli René Morlock alt, David Fischer tenor, Stefan Genz bariton, David Jeruzalém bas, komorní sbor Stuttgart a německou komorní filharmonii Brémy řídil Frieder Bernius. Mendelssohnovo dílo zároveň ukončilo tento pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V dnešním bloku se zaposloucháme do výběru několika novějších i starších nahrávek z fonotéky Českého rozhlasu, které ale dodnes nestratily nic ze své atraktivnosti. Zahájíme jej předehrou k melodramu Kouzelná harfa France Schuberta z roku 1820. Schubertova hudba k tříaktové magické hře rakouského dramatika Georga von Hoffmanna se skládá kromě předehry ze sólových, sborových a melodramatických částí. Kompletní text hry je dnes ztracen, dochoval se pouze v Schubertových hudebních číslech. Předehru ke hře Kouzelná harfa od France Schuberta vyslechneme v interpretaci dánského dirigenta Tomase Dausgaarda a švédského komorního orchestru na nahrávce z roku 2014.

Dozněla předehra ke hře Kouzelná harfa od France Schuberta. Švédský komorní orchestr řídil Thomas Dausgaard. Roku 1733 vydal Georg Philipp Telemann rozsáhlý třídílný cyklus instrumentálních děl zahrnující téměř všechny hlavní formy komorní a orchestrální hudby té doby. Navzdory názvu Tafelmusik neboli česky hudba k hostině, jde o reprezentativní dílo, kterým se tento nesmírně plodný skladatel náležitě předvedl jako mistr instrumentální hudby. Cyklus Tafelmusik měl také patřičný úspěch. Jeho výtisky si předplatilo 206 zájemců a mezi nimi byl také Telemannův přítel Georg Friedrich Händel. Pro něho představovala tato sbírka důležitý inspirační zdroj. Händlovi ducha plně zpracované výpůjčky z Tafelmusik by vydali na samostatný pořad. Z Telemannova cyklu Tafelmusik vybíráme kvartet D moll z druhého dílu. Telemann si zde rafinovaně pohrál s různými styly. Například druhá věta se podobá italskému koncertu, zatímco věta finální je francouzské rondo. Kvartet je psán pro zobcovou flétnu nebo fagot, přičemž obě možnosti jsou autorizované. Dále dvě příčné flétny a basso continuo. My jej nyní vyslechneme v nahrávce legendárního souboru Musica Antiqua Köln ve verzi se zobcovou flétnou v tomto obsazení. Michael Schneider, zobcová flétna, Jet Wentz a Cordula Breuer, příčné flétny a ve skupině basa continua Phoebe Caray, violončelo a Thierry Maedre, cembalo.

Vyslechli jsme kvartet D-moll pro zobcovou flétnu, dvě příčinné flétny a basso continuo Georga Filipa Telemana v interpretaci souboru Musica Antiqua Köln ve složení

Začal soukromně studovat u lineckého divadelního kapelníka, téměř o 10 let mladšího Otto Kitzlera, který byl zapáleným obdivovatelem hudby Richarda Wagnera, Ference Lista a Hectora Berlioze. Kitzler jej seznámil s tehdejšími nejmodernějšími skladatelskými technikami a z Brucknera se za krátkou dobu stal jeden z nejoriginálnějších skladatelů své doby. Umění kontrapunktu, které mistrovsky ovládal, se ale nevzdal a dokázal jej dále rozvíjet v intencích nového stylu. Právě spojení novoromantické harmonie a instrumentace s barokní polyfonií a dědictvím rakouské chrámové hudby tvoří Brucknerův osobitý styl. Prvním významným dílem po studiích u Kitzlera a zároveň prvním typicky brucknerovským je první ze tří velkých zhudebnění mešního ordinária, které opatřil pořadovým číslem. Mše číslo 1 D mol pro soprán, alt, tenor, bas, sbor a orchestr z roku 1864. V našem bloku vyslechneme toto monumentální dílo v nahrávce Johna Eliota Gardinera z roku 1996. Solové party přednesou Luba Orgonasova soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Pregardien tenor, Eike Wilm Schulte bass, sbor Monteverdi Choir a vídeňské filharmoniky řídí John Eliot Gardiner.

0: Dozněla mše číslo 1 D-mol Antona Brucknera. Jejími interprety byly Luba Orgonasova soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Pregardien tenor, Eike Wilm Schulte bass. Sbor Monteverdi Choir a vídeňské filharmoniky řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr napsal Francis Poulenc roku 1949 na objednávku Bostonského symfonického orchestru na své první turné po Spojených státech amerických. Je to typické dílo Poulencova pozdního stylu, v němž se vedle lehce provokativního neoklasicismu prosazují stále více lyrické a neoromantické tóny. Ale i zde Poulenc hýří duchaplnými stylovými odkazy. Melancholické hlavní téma první věty se trochu podobá úvodní myšlence třetího klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova. To je v zápětí následováno vedlejší myšlenkou mozartovského rázu a ve finální větě můžeme zaslechnout i citaci americké písně Swanee River spolu s názvuky na brazilskou taneční hudbu. To vše dokázal Poulenc překlenout svým nezaměnitelným stylem do soudržného celku. Premiéra koncertu se konala 6. ledna s autorem jako solistou a Bostonský symfonický orchestr řídil Charles Minch. Dnes se může zdát nepochopitelné, že toto mistrovské a zároveň posluchačsky velmi atraktivní dílo nebylo publikem a kritikou moc dobře přijato. Poulenc sám to přičítal puritánství místního publika, které podle jeho slov bylo až moc zvyklé poslouchat hudbu Jeana Sibelia. Zajímavě a vlastně docela výstižně charakterizoval Poulencův koncert o 3 roky později v New York Times americký kritik a muzikolog Harold C. Schoenberg. Jednou z Poulencových typicky neúctivých skladeb je jeho klavírní koncert, který si dělá legraci z mnoha posvátných hudebních krav. Je to vlastně druh drzého humoru, který někteří seriózní posluchači odsuzují. Pokud je však chápán v duchu, v jakém se nabízí, může být koncert velmi zábavný. My si nyní vyslechneme jeho nahrávku z roku 2018. Solový part přednese francouzský klavírista Alexandre Tarot a londýnský filharmonický orchestr bude řídit Yannick Neze-Segan.

To byl koncert pro klavír a orchestr cis-moll Francise Poulenca. Solový part přednesl francouzský klavírista Alexandre Tarot a londýnský filharmonický orchestr řídil Yannick Neze-Segan. Drážďanská dvorní kapela saského kurfiřta byla jedním z nejlepších hudebních těles v Evropě první poloviny 18. století. V jejich řadách působila řada významných hudebníků z celé Evropy a zvláště hráči na dechové nástroje se těšili vynikající pověsti. V letech 1717 až 1729 stál v jejím čele Johann David Heinichen, všestranný skladatel, kapelník i teoretik, který kromě oper a chrámových skladeb proslul virtuózními a barvitě obsazenými koncertantními skladbami, v níž dokázal využít mimořádných schopností svých hráčů. Typickou ukázkou drážďanského orchestrálního stylu je Heinichenovo koncerto F-dur s extrémně náročnými party dvou lesních rohů. V nahrávce z roku 1993 se opět představí vynikající hudebníci souboru Musica Antiqua Köln, zařízení jeho zakladatele a uměleckého vedoucího Reinharda Goebla.

Vyslechli jsme koncerto F-dur Johanna Davida Heinichena. Soubor Musica Antiqua Köln řídil Reinhard Goebel. Wolfgang Amadeus Mozart napsal velké množství chrámových skladeb v době, kdy byl ve službách salzburského arcibiskupa, ale po přesídlení do Vídně zkomponoval již jen 4, za to velmi významná díla. Nedokončené velké kompozice Requiem a mši C-moll, krátké Ave Verum Corpus a poněkud záhadné Kyrie D-moll, Kechlův seznam 341. Rukopis tohoto díla je ztracen, dochoval se pouze opis z počátku 19. století a tisk z roku 1825 a neznáme dobu ani příležitost, k jaké bylo psáno. Mozartovský badatel Otto Jahn kladl jeho vznik do roku 1781 v Mnichově, ale dnes je jeho vznik předpokládán spíše okolo roku 1787 nebo později. Je možné, že jde o první část zamýšlené mše, která by vzhledem k rozměrům Kyrie mohla být podobně rozsáhlým dílem jako mše C-moll. Oproti mši C-moll a Requiem se Kyrie D-moll liší převážně homofonní sazbou a hutnou orchestrací. Je zde předepsáno plné obsazení klasicistního orchestru, včetně klarinetů. V dnešním pořadu uvedeme toto pozoruhodné dílo v interpretaci sboru Monteverdi Choir a orchestru English Baroque Soulists, které řídí John Elliot Gardiner. Nahrávka pochází z roku 1986.

To bylo samostatné Kyrie d-moll Wolfganga Amadea Mozarta v provedení Monteverdi Choir a English Baroque Soulists, které řídil John Eliot Gardiner. Skladatel a flétinista Johann Joachim Quantz působil v letech 1718 až 1740 v drážďanské dvorní kapele, první rok jako hoboista, ale již od následujícího roku se natrvalo zaměřil na příčnou flétnu a stal se jedním z nejvýznamnějších flétnistů své doby. Od roku 1741 až do konce života působil v Berlíně jako skladatel a učitel flétny pruského krále Fridricha II. Velikého. Napsal několik set koncertů a komorních skladeb pro flétnu a kromě toho je dnes známý také svou flétnovou školou z roku 1752 nazvanou Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu. Koncert pro dvě flétny, orchestr a basso continuo G-dur pochází z Quantzova drážďanského období. V nahrávce z roku 1995 vyslechneme opět soubor muzika Antiqua Köln. Solisty na barokní příčné flétny jsou Jet Vance a Marion Moonen, provedení řídí Reinhard Gebel.

Dozněl koncert G-dur pro dvě flétny, orchestr a basso continuo od Johanna Joachima Kvance. Na barokní příčné flétny hráli Jet Vance a Marion Moonen, soubor Musica Antiqua Köln řídil Reinhard Gebel. Faunovo odpoledne, ikonické dílo francouzského impresionismu, napsal Claude Debussy již roku 1896 a je zároveň jednou z prvních skladeb tohoto stylu. Francouzský dirigent François Xavier Roth je známý hlavně jako zakladatel a umělecký vedoucí orchestru Le Siècle, který se věnuje hudbě 19. a počátku 20. století na dobové, většinou originální nástroje příslušné doby. Své zkušenosti Roth aplikuje i v práci s moderními orchestry, k nímž je často zván. Faunovo odpoledne, neboli preludium pro orchestr podle básně Stefana Mallarmé, zazní v podání londýnského symfonického orchestru, který řídí François Xavier Roth.

Vyslechli jsme preludium pro orchestr podle básně Stefana Mallarmé Faunovo odpoledne, dílo Claude Debussyho. Londýnský symfonický orchestr řídil François Xavier Roth. Klavírní trio číslo 2 Es-dur je jednou z posledních velkých skladeb France Schuberta. Svým rozsahem a čtyřvětým rozvrhem má téměř symfonické parametry. Nejznámější částí tria je baladická druhá věta, jejíž hlavní myšlenka, inspirovaná švédskou lidovou písní, se stala jedním z ústředních témat slavného filmu Stanleyho Kubricka Barry Lyndon. Tuto působivou melodii pak Schubert ještě nečekaně nechává zaznít ještě ve finální větě. Schubertovo druhé klavírní trio vyslechneme v interpretaci tří významných umělců věnujících se hře na historické nástroje, kterými jsou Daniel Sepec housle, Royal Diltins violončelo a Andreas Steyer klavír. Nahrávka byla vydána roku 2016.

Doznělo klavírní trio číslo 2 S-dur France Schuberta. Jeho interprety byly Daniel Sepec housle, Roel Diltins violončelo a Andreas Steyer klavír.

Symfonickou báseň pro soprán a orchestr Luonnotar s podtitulem Dcera přírody aneb stvoření světa na text z finského národního eposu Kalevala zkomponoval Jean Sibelius během roku 1913 a patří k jeho nejosobitějším dílům. Text této symfonické básně pochází z první runy Kalevaly, která s poetickou obrazností vypráví o vzniku světa a narození hlavního kalevalského hrdiny, moudrého pěvce Väinämöinenä. Bohyně vzduchu Luonnotar, zvaná také jako Ilmatar, bloudila po 900 let, než porodila syna. Prosila o pomoc boha Ukko. V tom přiletěla kachna a hledala místo, kde by se uhnízdila. Všude bylo jen moře a tak Luonnotar vynořila z vody své koleno, kde kachna snesla 6 vajec ze zlata a jedno železné. Luonnotar se najednou pohnula a vejce se skutálela a rozbila. Její skořepiny se ale najednou přetvořily v nebe a zemi, ze žloutku se vytvořilo slunce a z bílku měsíc. Když byly země a nebe stvořeny, Luonnotar se narodil syn Väinämöinen. Premiéra tohoto díla se konala 10. září 1913 na festivalu v Gloucesteru v Anglii. Solový part zpívala slavná finská sopranistka Aino Akte, které také skladba byla věnována. V dnešním bloku zazní nahrávka z roku 1996. Solový part přednese norská sopranistka Solveig Kringleborn, Královskou filharmonii bude řídit Paavo Järvi.

To byla symfonická báseň se solovým sopránem Luo Notar, dílo Jeana Sibelia. Solový part přednesla Solveig Kringelborn, Královskou filharmonii dirigoval Paavo Järvi. Na závěr našeho pořadu budeme opět věnovat pozornost dánskému dirigentovi Tomasu Dousgaardovi a švédskému komornímu orchestru. Dousgaard byl jeho šéfdirigentem po 20 let a za tu dobu pořídil celou řadu vynikajících nahrávek zvláště symfonického repertoáru 19. století. Menší obsazení orchestru ve vrcholných symfonických dílech romantiků může působit nezvykle, ale v 19. století to bylo běžné a hudba díky němu získává na transparentnosti. Dousgaardova práce s orchestrem se velmi blíží stylu interpretace dirigentů orchestru s historickými nástroji. Projevuje se to v první řadě užitím vibráta pouze jako výrazového prostředku na vhodných místech, ne trvalé součásti hry, precizním frázováním i citlivou prací se změnami tempa neboli frázovou agogikou. Neznamená to ale, že by jeho interpretace byla nějak sterilní, naopak hýří nespoutanou energií a muzikalitou. Můžeme se o tom přesvědčit v jeho nahrávce symfonie číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka, vydané roku 2007 švédskou firmou BIS. Dvořák tuto symfonii, která patří k jeho vrcholným dílům, napsal v krátkém čase pouhých 7 týdnů mezi 27. srpnem a 15. říjnem roku 1880 na přání šéfdirigenta vídeňských filharmoniků Hanse Richtera. K provedení ve Vídni nakonec nedošlo a tak se premiéra konala v Praze 25. března 1881 pod taktovkou Adolfa Čecha. Tak tedy Antonín Dvořák, symfonie číslo 6 D-dur, švédský komorní orchestr řídí Tomas Dousgaard.

Dozněla symfonie číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka, švédský komorní orchestr řídil Thomas Dausgaard. Toto dílo zároveň ukončilo hudební blok, který pro vás sestavil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Sebastian Bach, druhá věta z koncertu pro dvoje housle a orchestr. Hraje Český komorní orchestr, solisté jsou Josef Suk a Henrik Schering. Řídí Josef Vlach.

Překrásné vyznání lásky přináší báseň Widmung německého básníka Friedricha Rickerta, který ní oslovuje svou lásku mnoha výrazy od má duše, mé srdce, má rozkoši, má bolesti až k finálním můj strážný anděli, mé lepší já. A což teprve, když tento text zní v hudbě Roberta Schumana. Věnování z cyklu Myrty zpívá sopranistka Barbara Bony, hraje Vladimír Aškenázy.

Hudební barva je dána odlišným zvukem hudebních nástrojů, jejich kombinacemi, různými způsoby hry na ně. Fyzikálně je tvořena rozezníváním tzv. Alikvótních tónů, takže má hodně společného s harmonií. Impresionisté jako první oddělili barvu od ostatních hudebních prostředků a začali se jí zabývat samostatně. Vrcholem je pak takzvaná tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku. Claude Debussy byl jediný, který rozvíjel celý život estetiku impresionismu. Jeho Svit měsíce, tedy Clair de Lune, nelíčí přírodní světelné efekty, ale náladu, kterou vyvolávají. Debussy, Clair de Lune, hraje Ivan Moravec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

Nejen současníci Johanna Josefa Fuchse měli tohoto nejdůležitějšího císařského hudebníka, skladatele a pedagoga ve velké úctě a vážnosti. Díky jeho teoretickým pracím se Fuchsovu géniu klaněli i Mozart, Beethoven a dlouhá řada následujících skladatelů, kteří pečlivě studovali jeho slavnou učebnici kontrapunktu Gradus ad Parnassum z roku 1725. Jistě i to by bylo zajímavé poslouchání, ale přeci jen o něco více líbeznosti a o dost více barevnosti najdeme třeba v Sukově serenádě pro dva hoboje, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. Kouzelnou jigu teď přednese Concentus Musicus Wien pod vedením Nikolause Arnoncourta.

velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink, Plank, Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alasdair Meloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Ivan Klánský zahraje mazurku pro klavír cis-moll op. 63 číslo 3 Friderika Chopina.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: A teď Mozartův Don Giovanni, jedna z nejčastěji inscenovaných oper na světě, která měla slavnou premiéru u nás ve Stavovském divadle v Praze.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 417. Pro dvě kytary. Matěj Fremel a Patrik Vacík.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonio Salieri, Sinfonia La Fiera di Venezia. Prague Sinfonia Orchestra řídí Christian Benda.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel. Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič konsort.

Je velmi nezvyklé, že francouzský skladatel 17. století takového formátu, jakým byl Marc-Antoine Charpentier, nebyl zaměstnán u dvora Ludvíka 14. Možná se nechtěl zaplétat do dvorských intrik a chtěl jen v klidu tvořit. Což také činil, že je podepsán pod asi 550 skladbami, včetně divadelní hudby ve spolupráci s Moliérem a velkého množství duchovní a liturgické hudby. A právě z ní si teď vybereme Charpentierovo moteto pro dva sólové hlasy a instrumenty O Crux Ave, pozdravení kříži jako naší jediné naději. Zpívají René Jacobs, ano, ten slavný dirigent staré hudby, který ovšem začínal svou hvězdnou kariéru jako kontratenorista. Dále zpívá Judith Nelson a spoluúčinkuje Concerto Vocale.

Skerco ze symfonie číslo 3 S-dur Eroika Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Český rozhlas Vědur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jako vítané osvěžení bude, věříme, v příštích chvílích na D-dur zvuk královského nástroje, varhan. A také zvonohry. A ne tak ledasjaké. Westminsterská zvonohra je totiž skladba francouzského mistra konce 19. a první půle 20. století Louise Vierna, v níž zpracoval melodii, kterou skutečně hrávaly zvonky starých hodin westminsterského opatství. Skvělý britský varhaník Simon Preston navíc bude hrát na tamní varhany. Westminsterská zvonohra.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Krédo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II., prosmíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, kterého okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 a z dur.

Pod Blaníkem se narodil Jan Dismas Zelenka, kterému se právem říká český Bach. V umění vrcholné polyfonie se k Bachovi ze všech barokních skladatelů přiblížil nejvíce právě Zelenka. Takové fugy jako on nepsal ani Händel, ani Vivaldi, vlastně ani Bach ne. Také byl posedlý střídáním mol a dur a jeho komorní hudba je extrémně virtuózní. Většina jeho velkolepých děl, hlavně mešních, vznikla v Drážďanech a bohužel také zanikla, když partitury shořely na konci druhé světové války při americkém náletu.

Mozartova první opera psaná po roztržce se salzburským arcibiskupem ve Vídni z pověření císaře Josefa II., totiž Singspiel Únos ze Serailu, zaznamenala při premiéře v Burgtheatru v létě 1782 veliký úspěch. Jistě i díky skvostnému obsazení. V hlavních rolích zpívaly nejzářivější hvězdy tehdejší Vídně. Konstancí například byla zbožňovaná Katerina Cavalieri. Nám její árii ze druhého dějství, kdy se odmítá podvolit Pašovi Selimovi a raději chce být mučena a zemřít, než se vzdát milovaného Belmonta, zaspívá americká sopranistka Sylvia McNair za doprovodu Akademie svatého Martina a zařízení Syra Nevilla Marinera.

Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

V roce 1894 byl Antonín Dvořák na vrcholu sil i světové popularity. Vážený profesor Newyorské konzervatoře, mistr jehož umění se klaněl doslova celý hudební svět. Dva měsíce poté, co Dvořák zažil největší triumf své kariéry, premiéru Novosvětské symfonie, složil pětivětou svitu pro klavír A-dur. Jakoby se chtěl k intimitě sólového klavíru uchýlit, aby si odpočinul od vší té hektičnosti a vzruchu kolem něj. Každá z pěti vět je charakterově jiná, slavnostní úvod, živé skerco, lyrické nocturno a efektní závěr. A na místě třetí věty rondo, jehož hlavní téma připomíná polonézu nebo také Dvořákovu oblíbenou sousedskou. Třetí větu ze svity A-dur hraje Radoslav Kvapil.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Jan Křtitel Kalivoda, druhá část ze symfonie číslo 6 F-dur, hraje hofkapele Stuttgart.

Georg Philipp Telemann, koncert pro hoboj a orchestr E-moll, první a druhá věta. Hrají Martin Stadler, Lesta Jone, Frankfurt.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Bohuslav Martinů a finální věta z jeho koncertína pro klavír a orchestr. Hraje Emil Leichner, Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výjima symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierra Valéze.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Chacona a pasacaglia jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy. Claudio Monteverdi a jeho madrigal ve formě pasacaglie Cefiro Torna. Zpívá Magdalena Kožená, Anna Procházka a soubor La Cetra Basel.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebnice Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jákob Handl Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několika dílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigal Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum.

Nikdo menší než král slunce, Ludvík XIV. Si objednal v roce 1669 komedii Balet a dodali mu ho nikdo menší než Molière a Lily. Oba také v komedii účinkovali a úspěch byl obrovský. A to díky vtipnému námětu, díky vhodně zakomponované hudbě domluvené hry i díky vlně zájmu o tureckou kulturu a turecké motivy ve Francii. My si z komedie baletu Le Bourgeois Gentilhomme, Měšťák šlechticem, vybereme uvertýru číslo 1 z pera Jeana Baptisty Lillyho a v interpretaci London Oboe Band a Paula Goodwina.

Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu. Giacomo Puccini, árie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Nino Rota, svita z filmu Vojna a mír. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

Co říci o Beethovenově osudové, o jedné z nejslavnějších a nejhranějších symfonií světa, která nikdy nechybí v žádném žebříčku popularity světových symfonií, která se stala takřka ikonou západní hudby a jejíž vstupní čtyřtónový motiv, nazývaný motivem osudu, je snad tím nejrozpoznatelnějším, nejúdernějším a nejosobitějším v hudební historii. Znají ho i ti, kteří jinak o klasické hudbě nevědí prakticky nic. Nenáhodou se stal mimo jiné znělkou válečného vysílání BBC. Zvláštní je také fakt, že tento rytmus, tři krátké, jedna dlouhá, je písmeno V v Morseově abecedě. Připomínám, že Samuel Morse uskutečnil první telegrafické vysílání své signální abecedy až v roce 1844. A V je zároveň symbolem vítězství, victory, jak v anglosaských zemích někdy pátou symfonii označují. Onen motiv osudu a celá pátá se staly symbolem Beethovenova boje proti nepřízni osudu v podobě hluchoty, pro skladatele nejtragičtější rány. Přesto, nebo možná právě proto, je dílem génia, které musí uchvátit pokaždé. Tady je ta slavná první věta osudové. Českou filharmonii vede Václav Neumann.

Hector Berlioz, Miranda, fantazie na Shakespeareovu bouři. Zpívá a hraje Orchestre National de Lyon a sbor řídí Noël Lee.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Snad si, milí posluchači, vzpomínáte, že jsme v posledním Dakápu probírali druh skladby jménem koncert a pouštěli jsme si koncerty pro solistu s orchestrem, které se drží klasického třívětého půdorysu se sonátovou formou v první větě, zpěvnou melodickou druhou větou a brilantní třetí větou. Dnes bych rád nabídl přehlídku těch nejbizarnějších koncertů, které se z klasické formy nějak vymaňují. Už Telemann neváhal dostat zcela ze hry orchestr. Solisty má ovšem hned 4 a všichni hrají na stejný nástroj, na housle.

Základním atributem koncertu je jistě přítomnost solisty. Nuže vězte, že existuje řada koncertů, které solistu nemají. Jsou to třeba koncerty pro orchestr. Solistická role tam přechází z nástroje na nástroj, z jedné sekce na druhou. Nejslavnější koncerty pro orchestr pocházejí od Bartóka a Lutoslavského. Zvolme ten druhý, který se proslavil tím, že si ho štvavá protisocialistická vysílačka Svobodná Evropa zvolila jako znělku jednoho ze svých pořadů. Řídí sám Witold Lutoslavský.

To tedy byl Lutoslavského koncert bez sólisty. Řekli jsme, že sólistou v koncertu je vždy hráč na nějaký hudební nástroj. Inu nemusí. Reinhold Glier napsal koncert pro koloraturní soprán a orchestr. Je dvouvětý, druhá věta nemá daleko k operetě, ale první věta je postavena na krásné široké kantiléně. Solistkou je Eileen Halsová.

To byl Glírův koncert pro koloraturní soprán a orchestr. Instrumentální solista byl nahrazen zpěvačkou. V původní roli tedy zůstal alespoň orchestr. Alfred Schnittke ovšem zbořil i toto pravidlo. Napsal koncert pro sbor. A aby nezůstal kámen na kameni, nemá 3, nýbrž 4 věty a trvá 3/4 hodiny. Interpretace díla představuje pro sbor nadlidský úkol.

Schnittke tedy rozbil stavbu koncertu na padrť. Ale i mezi koncerty, které jakž takž zachovávají protiklad solisty versus nějaký ansámbl, najdeme podivuhodné kombinace. Zdeněk Šesták napsal koncert pro housle, orchestr dechových nástrojů, harfu, čelestu, gong a tympány. Jeho hudební jazyk je vcelku klasický, takže bizarní sestava nástrojů zní nakonec docela přirozeně.

Mezi stěžejními díly české hudby 20. století pak najdeme velmi originální koncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány Bohuslava Martinů. Jsou tu pěkně obrácené úlohy. Klavír a tympány mají spíše roli doprovodnou, funkci dvou solistů přebírají dva velké smyčcové orchestry sedící na pódiu proti sobě. A s tím je právě potíž. Před skladbou musí dojít na pódiu k mohutné přestavbě. Pokud je dílo zařazeno do prostřed programu, musí se kvůli němu vyhlásit zvláštní přestávka, aby všechny židle a všechny pulty mohly změnit místo. Po skladbě se zase vše dává na původní místa. Myslím, že je to jediný důvod, proč se skladba častěji nahrává, než hraje na pódiu. To už je ale úděl každého tvůrčího činu, který se nějak vymyká rutině.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V dnešním bloku se seznámíme s několika pozoruhodnými nahrávkami, které v nedávné době obohatily fonotéku Českého rozhlasu. Hned na úvod představíme jeden z nejvýznamnějších vydavatelských počinů roku 2025 a tím je komplet symfonií Johannesa Brahmse s legendárním dirigentem Johnem Eliotem Gardinerem a královským orchestrem Koncert Chebau. Je to již Gardinerův druhý komplet Brahmsových symfonií. Poprvé jej nahrál o 18 let dříve se svým orchestrem historických nástrojů Orchestre Revolutionnaire et Romantique. Gardiner uplatňuje své interpretační zásady a zkušenosti z práce se starými nástroji i při dirigování moderních orchestrů. Ve své nové nahrávce Brahmsových symfonií dosáhl Gardiner vzácně čistého a zároveň plného a barevného orchestrálního zvuku s kontrolovaným vibrátem, které je užíváno pouze jako výrazový prostředek na vhodných místech. Připočtěme k tomu čitelné frázování, živou frázovou dynamiku i agogiku, to vše umožňuje vyniknout bohaté struktuře Brahmsovy hudby, která se jindy často ztrácí pod přívalem hutného zvuku s permanentním vibrátem. Zároveň se ale nejedná o nějaký sterilně technický přístup, Gardiner naopak dosáhl svou interpretací obdivuhodné škály výrazu. Sám se o svém interpretačním přístupu k Brahmsovi vyjádřil těmito slovy. Cítil jsem potřebu a osobní výzvu stavět na své dřívější zkušenosti a rozšířit její poznatky a interpretaci na práci s moderním orchestrem, zejména tak významným a flexibilním, jako je Koncert Chebau, a hledat novou syntézu stylů a přístupů. Oheň a křišťál, jak Brahmsovu hudbu charakterizoval argentinský spisovatel a básník Jorge Luis Borges. O to jsme se snažili. Tolik slova dirigenta Johna Eliota Gardinera ke své nové nahrávce Brahmsových symfonií. Symfonie číslo 1 C mol Johannesa Brahmse nám nyní zahraje Královský orchestr Koncert Chebau, dirigentem bude John Eliot Gardiner.

0: Dozněla symfonie číslo 1 C moll Johannesa Brahmse. Královský orchestr Concertgebouw řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Amprompty je druh skladby založený na okamžitém nápadu, název odkazuje k improvizaci. Poprvé byl použit v roce 1817 českým skladatelem Janem Václavem Hugovoříškem ve skladbě publikované v Allgemeine Musikalische Zeitung a soubor šesti takových voříškových skladeb byl vydán v roce 1821 a patrně v reakci na něj užil název Amprompty i nakladatel Haslinger pro vydání první řady čtyř Amprompty pro klavír France Schuberta napsaných roku 1827. Název Amprompty není v případě těchto závažných a komplikovaných děl úplně výstižný. Improvizační ráz má pouze první z nich. Čtyři Amprompty pro klavír opus 90 France Schuberta, repertoárové dílo mnoha klavíristů, si nyní vyslechneme v provedení na nástroji, který téměř přesně odpovídá době jejich vzniku. Na kopii klavíru vídeňského výrobce Konráda Grafa z roku 1819, postavenou roku 2007 Paulem McNultym, nám je nyní zahraje věhlasný nizozemský klavírista Ronald Brautigam.

To byly 4 amprompty opus 90 France Schuberta. Na kopii vídeňského klavíru Konráda Grafa z roku 1819 hrál Ronald Brautigam. První koncert pro housle a orchestr A-moll napsal Dmitrij Šostakovič v letech 1947 až 1948, tedy v době vrcholící neblaze proslulé Ždanovovy doktríny, která se negativně podepsala na kulturním životě v zemích sovětského bloku. Veškeré umění se muselo striktně podřizovat ideologii socialistického realismu a co se jen trochu vymykalo, bylo odsouzeno jako projev západního formalismu. První houslový koncert, který se dnes řadí k nejlepším dílům pro tento nástroj, věnoval autor legendárnímu ruskému houslistovi Davidu Oistrachovi, který o něm napsal: Tento koncert je pro solistu skutečnou výzvou. Dá se přirovnat k hlavní roli, velmi hluboké, shakespearovské roli, požadující po umělci tu nejvyšší emoční a intelektuální odevzdanost. Šostakovič užil v tomto koncertu menší obsazení orchestru, vynechal trubky a trombóny a pracuje s nimi úsporně, ale velmi efektivně. Centrem díla je rozsáhlá třetí věta, nesmírně působivá pasakalia, postavená na jednoduchém ostinátním tématu, nad kterým se neustále rozvíjí jedinečná kantiléna sólových houslí. Šostakovič si byl vědom toho, že za současné situace, tedy roku 1948, nelze provést takto závažné a originální dílo nahony vzdálené povinnému optimismu socialistického realismu. Premiéra se tak konala až 9. října 1955 v době částečného uvolnění poměrů po Stalinově smrti. Solistou byl David Oistrach a doprovázela jej Leningradská filharmonie s dirigentem Jevgeniem Mravinským. My si nyní poslechneme nahrávku, kterou pořídili dva vynikající umělci původem z Lotyšska. Houslistka Bajba Skride a dirigent Andris Nelsons, který řídí Bostonský symfonický orchestr. Nahrávka je součástí kompletu Šostakovičových symfonií a koncertů s Bostonským symfonickým orchestrem a jeho šéfdirigentem Andrisem Nelsonsem, vydaného firmou Deutsche Grammophon k 50. výročí skladatelovy smrti.

0: Vyslechli jsme koncert pro housle a orchestr číslo 1 A-moll Dmitrije Šostakoviče. Solový part přednesla Bajba Skrýde, Bostonský symfonický orchestr řídil Andris Nelsons.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní kvintet S-dur zkomponoval Robert Schumann během pouhých několika týdnů v září a říjnu roku 1842, tedy v době, kdy napsal podstatnou část své komorní tvorby. Inspirací mu bylo klavírní trio číslo 2 S-dur France Schuberta, což je znát zvláště v baladické druhé větě. Je to dílo mimořádně nápadité a skvěle instrumentačně řešené a patří k nejvýznamnějším dílům romantické komorní hudby. Uslyšíme jej v provedení na dobové nástroje, tedy smyčcové nástroje se střevovými strunami a originální klavír firmy Ignaz Pleyel z roku 1851 v hvězdném obsazení. Isabelle Faust a Anne-Katharina Schreiber housle, Antoine Tamestit viola, Jean-Guyen Keras violončelo a Alexander Melnikov klavír.

Dozněl klavírní kvintet S-dur opus 44 Roberta Schumana v podání těchto interpretů: Isabelle Faust a Anne Katharina Schreiber housle, Antoine Tamestit viola, Jean-Guyen Keras violončelo a Alexander Melnikov klavír. Finský dirigent Klaus Mäkelä patří navzdory svému věku k nejžádanějším dirigentům současnosti. Narodil se roku 1996, dirigování vystudoval na Sibeliově akademii u věhlasného pedagoga Jormy Panuly. Z jeho třídy vzešlo již několik generací slavných dirigentů a lze říci, že Panulovou zásluhou se z Finska stala přímo dirigentská velmoc. Klaus Mäkelä byl roku 2017, tedy ve svých 21 letech, jmenován hlavním hostujícím dirigentem švédského rozhlasového symfonického orchestru a stal se tak v jeho historii nejmladším dirigentem, který byl do této funkce jmenován. Od roku 2020 se stal šéf-dirigentem Filharmonie v Oslo a o rok později ještě hudebním ředitelem Orchestre de Paris. Roku 2021 také získal exkluzivní smlouvu se společností Decca a jeho nahrávací debut byl skutečně impozantní. Komplet symfonií Jeana Sibelia. Ambiciozní jsou i jeho další nahrávací počiny, mezi nimiž figurují i tři velké ruské balety Igora Stravinského, Pták ohnivák, Petruška a Svěcení jara. Balet Petruška napsal Stravinský v letech 1910 až 1911. Velmi úspěšná premiéra se konala 13. června 1911 v pařížském Théâtre du Châtelet. Roku 1946 provedl revizi, která spočívala hlavně v drobných instrumentačních změnách. V této revidované verzi zazní balet Petruška Igora Stravinského i v našem pořadu. Orchestre de Paris bude řídit Klaus Mäkelä.

Cyklus legendy zkomponoval Antonín Dvořák mezi prosincem roku 1880 a březnem roku 1881 po dokončení 6. symfonie a spadá tedy do závěru jeho slovanského období. Nejprve vytvořil verzi pro čtyřruční klavír a na přání vydavatele Simroka vypracoval orchestraci. Ve shodě s jejich převážně lyrickým a intimním rázem zvolil Dvořák menší obsazení orchestru. Podle názvu legendy by se dalo usuzovat, že jde o programní nebo charakteristické skladby, ale u žádné z nich Dvořák nenaznačil konkrétní děj ani jednotlivé skladby nijak nenazval. Dvořákův cyklus legendy velmi výstižně popsal Dvořákův obdivovatel a propagátor, hudební kritik Eduard Hanslick. Název legendy odůvodňuje zvláštní vypravičský a epicky zdrženlivý tón, který se příznačně táhne celou touto řadou skladeb, tu stlumen do tajemného šepotu, tu ožívaj v barvitém líčení. O čem se zde vypravuje, nemůže zřejmě nikdo přesně říci, ale přesto cítíme, že hlavní roli přitom hraje něco zázračného, pohádkového. Legendy Antonína Dvořáka uslyšíme v provedení České filharmonie, kterou diriguje Tomáš Netopil. Nahrávku vydala roku 2024 firma Pentaton.

0: To byly legendy Antonína Dvořáka v interpretaci České filharmonie s dirigentem Tomášem Netopilem. Tento Dvořákův cyklus zároveň uzavřel dnešní blok, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V dnešním bloku se zaposloucháme do výběru několika novějších i starších nahrávek z fonotéky Českého rozhlasu, které ale dodnes nestratily nic ze své atraktivnosti. Zahájíme jej předehrou k melodramu Kouzelná harfa France Schuberta z roku 1820. Schubertova hudba k tříaktové magické hře rakouského dramatika Georga von Hoffmanna se skládá kromě předehry ze sólových, sborových a melodramatických částí. Kompletní text hry je dnes ztracen, dochoval se pouze v Schubertových hudebních číslech. Předehru ke hře Kouzelná harfa od France Schuberta vyslechneme v interpretaci dánského dirigenta Tomase Dausgaarda a švédského komorního orchestru na nahrávce z roku 2014.

Vyslechli jsme kvartet D-moll pro zobcovou flétnu, dvě příčinné flétny a basso continuo Georga Filipa Telemana v interpretaci souboru Musica Antiqua Köln ve složení Michael Schneider, zobcová flétna, Jet Vance a Cordula Breuer, příčinné flétny a ve skupině bassa continua Phoebe Caray, violoncello a Thierry Meder, cembalo. Anton Bruckner je dnes známý hlavně svými monumentálními symfoniemi, které ale začal komponovat až okolo 40. roku svého věku. Do té doby psal převážně duchovní hudbu ve velmi tradičním stylu. Zásadní přelom v jeho skladatelském vývoji nastal roku 1861, když mu bylo 37 let. Tehdy začal soukromně studovat u lineckého divadelního kapelníka, téměř o 10 let mladšího Otto Kitzlera, který byl zapáleným obdivovatelem hudby Richarda Wagnera, Ference Lista a Hectora Berlioze. Kitzler jej seznámil s tehdejšími nejmodernějšími skladatelskými technikami a z Brucknera se za krátkou dobu stal jeden z nejoriginálnějších skladatelů své doby. Umění kontrapunktu, které mistrovsky ovládal, se ale nevzdal a dokázal jej dále rozvíjet v intencích nového stylu. Právě spojení novoromantické harmonie a instrumentace s barokní polyfonií a dědictvím rakouské chrámové hudby tvoří Brucknerův osobitý styl. Prvním významným dílem po studiích u Kitzlera a zároveň prvním typicky brucknerovským je první ze tří velkých zhudebnění mešního ordinária, které opatřil pořadovým číslem. Mše číslo 1 D-moll pro soprán, alt, tenor, bas, sbor a orchestr z roku 1864. V našem bloku vyslechneme toto monumentální dílo v nahrávce Johna Eliota Gardinera z roku 1996. Solové party přednesou Luba Orgonasova soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Pregardien tenor, Eike Wilm Schulte bas, sbor Monteverdi Choir a vídeňské filharmoniky řídí John Eliot Gardiner.

0: Dozněla mše číslo 1 D-mol Antona Brucknera. Jejími interprety byly Luba Orgonasova soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Prégardien tenor, Eike Wilm Schulte bass. Sbor Monteverdi Choir a Vídeňské filharmoniky řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr napsal Francis Poulenc roku 1949 na objednávku Bostonského symfonického orchestru na své první turné po Spojených státech amerických. Je to typické dílo Poulencova pozdního stylu, v němž se vedle lehce provokativního neoklasicismu prosazují stále více lyrické a neoromantické tóny. Ale i zde Poulenc hýří duchaplnými stylovými odkazy. Melancholické hlavní téma první věty se trochu podobá úvodní myšlence třetího klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova. To je v zápětí následováno vedlejší myšlenkou mozartovského rázu a ve finální větě můžeme zaslechnout i citaci americké písně Swanee River spolu s názvuky na brazilskou taneční hudbu. To vše dokázal Poulenc překlenout svým nezaměnitelným stylem do soudržného celku. Premiéra koncertu se konala 6. ledna s autorem jako solistou a Bostonský symfonický orchestr řídil Charles Minch. Dnes se může zdát nepochopitelné, že toto mistrovské a zároveň posluchačsky velmi atraktivní dílo nebylo publikem a kritikou moc dobře přijato. Poulenc sám to přičítal puritánství místního publika, které podle jeho slov bylo až moc zvyklé poslouchat hudbu Jeana Sibelia. Zajímavě a vlastně docela výstižně charakterizoval Poulencův koncert o 3 roky později v New York Times americký kritik a muzikolog Harold C. Schoenberg. Jednou z Poulencových typicky neúctivých skladeb je jeho klavírní koncert, který si dělá legraci z mnoha posvátných hudebních krav. Je to vlastně druh drzého humoru, který někteří seriózní posluchači odsuzují. Pokud je však chápan v duchu, v jakém se nabízí, může být koncert velmi zábavný. My si nyní vyslechneme jeho nahrávku z roku 2018. Solový part přednese francouzský klavírista Alexandre Tarot a londýnský filharmonický orchestr bude řídit Yannick Neze-Segan.

To byl koncert pro klavír a orchestr cis-moll Francise Poulenca. Sólový part přednesl francouzský klavírista Alexandre Tarot a londýnský filharmonický orchestr řídil Yannick Nézet-Séguin. Drážďanská dvorní kapela saského kurfiřta byla jedním z nejlepších hudebních těles v Evropě první poloviny 18. století. V jejich řadách působila řada významných hudebníků z celé Evropy a zvláště hráči na dechové nástroje se těšili vynikající pověsti. V letech 1717 až 1729 stál v jejím čele Johann David Heinichen, všestranný skladatel, kapelník i teoretik, který kromě oper a chrámových skladeb proslul virtuózními a barvitě obsazenými koncertantními skladbami, v níž dokázal využít mimořádných schopností svých hráčů. Typickou ukázkou drážďanského orchestrálního stylu je Heinichenovo koncerto F-dur s extrémně náročnými partidvou lesních rohů. V nahrávce z roku 1993 se opět představí vynikající hudebníci souboru Musica Antiqua Köln, zařízení jeho zakladatele a uměleckého vedoucího Reinharda Goebla.

Vyslechli jsme koncerto F-dur Johanna Davida Heinichena. Soubor Musica Antiqua Köln řídil Reinhard Goebel. Wolfgang Amadeus Mozart napsal velké množství chrámových skladeb v době, kdy byl ve službách salzburského arcibiskupa, ale po přesídlení do Vídně zkomponoval již jen 4, za to velmi významná díla. Nedokončené velké kompozice Requiem a mši C-moll, krátké Ave Verum Corpus a poněkud záhadné Kyrie D-moll, Kechlův seznam 341. Rukopis tohoto díla je ztracen, dochoval se pouze opis z počátku 19. století a tisk z roku 1825 a neznáme dobu ani příležitost, k jaké bylo psáno. Mozartovský badatel Otto Jahn kladl jeho vznik do roku 1781 v Mnichově, ale dnes je jeho vznik předpokládán spíše okolo roku 1787 nebo později. Je možné, že jde o první část zamýšlené mše, která by vzhledem k rozměrům Kyrie mohla být podobně rozsáhlým dílem jako mše C-moll. Oproti mši C-moll a Requiem se Kyrie D-moll liší převážně homofonní sazbou a hutnou orchestrací. Je zde předepsáno plné obsazení klasicistního orchestru, včetně klarinetů. V dnešním pořadu uvedeme toto pozoruhodné dílo v interpretaci sboru Monteverdi Choir a orchestru English Baroque Soulists, které řídí John Elliot Gardiner. Nahrávka pochází z roku 1986.

To bylo samostatné Kyrie d-moll Wolfganga Amadea Mozarta v provedení Monteverdi Choir a English Baroque Soulists, které řídil John Eliot Gardiner. Skladatel a flétinista Johann Joachim Quantz působil v letech 1718 až 1740 v Drážďanské dvorní kapele, první rok jako hoboista, ale již od následujícího roku se natrvalo zaměřil na příčnou flétnu a stal se jedním z nejvýznamnějších flétnistů své doby. Od roku 1741 až do konce života působil v Berlíně jako skladatel a učitel flétny pruského krále Fridricha II. Velikého. Napsal několik set koncertů a komorních skladeb pro flétnu a kromě toho je dnes známý také svou flétnovou školou z roku 1752 nazvanou Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu. Koncert pro dvě flétny, orchestr a basso continuo G-dur pochází z Quantzova drážďanského období. V nahrávce z roku 1995 vyslechneme opět soubor Musica Antiqua Köln. Solisty na barokní příčné flétny jsou Jet Vance a Marion Moonen, provedení řídí Reinhard Gebel.